tluče tvoje srdce, Kristínko, tobě samo nebe slétlo dolící. Jak jsi krásná, moje Kristínko, jak je hladké portugalské hedvábí.

Kristínko. Tolik jasu žádná hvězda nemývá, kolik jeho v tobě, Kristínko. Tobě snad i v noci světla přebývá, věnuj mi ho trochu, Kristínko.